0: Čokoládní rádio.
1: Mám pomladanské kikse. Mám pomladanské tortice i pomladanský
2: rádio.
1: Pomladný
3: Rádio Ena. So you face it with a smile. There is no need to